0: Wumjelstwo, to šak je široke zapřijeće. Zatkulario spytachu sa čera jednemu dźeli wumjelstwa zbližić. Šo, što je so rysuje, moluje, abo tež z rukami formuje, pa takim tež plastika bie tema, a to w serbskim svieće. A tam šak špak hižoci. Što je serbske wumjelstwo? Direktorka Serbskeho muzeja Kristina Bogušova dopomni so tym zwisku na słowa umělca Jana Buka.
1: On je prav, ten serbski spisovačel, ten má so v tym pádze jedno rýšo, dokáž on má to serbske słowo, on má to serbsku ryč a nikto nebude prajčiš jen serbski spisovačel písa serbsce, za to nejo serbske. Ale pojno v umělca, když máte barvy, máte mulby, što vun treba, zobo se to jako serbske akceptovalo, poprom ničo. Vun jo tun, přes kotrož voči, a přes kotrož začuča to šitko beži, a to je došt, to je dosahace. Tam nedobja nekajke serbske draste byč s kvautom hoka, no. To šče bi před sto letami hinak tun bit. A tak so to im šece zase menja.
0: Hej, a tak so tež na polu wumjelstwa stajne nešto noveho wuspyta. A modem talentam so šang zada. Z Juliu Ričlec su čera rečeli, kotraž na vúznamnej wumjelstvoj šuli Burg Giebichenstein studuje, a tež z Katju Reorjec z kolektiva Vakuum, kotraž je ze svojim wumjelstvom po cewej Łužicy popuču. To runja Mila Dziswałkec je čera rozprawiała, a to vo svojich tvorbach v Kruščanskej cirkvi. Započała je so šitko z mulbami, když jsou se v livestreamě z církve za čas koruny pokázali.
2: Ha, tak se ty spočátky v církvi, v Kruščicách nanko, ha po nějakou sůže tvorské džoha tam spočínali, jo, my faro narečo, hač bucha tam za ty obvodženia načísky činua, kam už asi ty moderné, ale jim se s jenom křesťanským pozadkom do ty nějaké moderné ponovené církve integrovat.
0: Aj, a je tvorby môže si po takým kujždy v kruščanskej cirkvi vobladač. A modrých umielcov vidíte tiež dženca ište na našej stronie na Instagramie MDR pod smuška Serbia.

0: je na po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Při holešowskim hače su lieca telko suobiku zličili a wopierščenili kajšišče ženje. Kajš zdzieli Nesvačanska přirodoškitna stacija su tam najčastišo hatnoho z činarika nimsce tajhrozenga popadnili. Vjaca hač 100 posta eksemplaru mužachu mjez meju a septembrom wopierščenič. Mjez riečimi družinami při hače su pjecačk nimsce Trauer, Schnepper, Skrikawa a Kokula. Kajš z Nesvači dva dalreka, by to přerizne leto za spiewate ptačky Horni Vúžice. Od 2018 při Holešovskim hače vujiče v obstatku spiewatych ptačkov jako džil cilonimského projekta Vopkičbuja. Delňo Nimčina Braniborski dostanje digitalny atlas. Na odpowiednym projekcie dživa tu chwilu Podstupimska univerzita. Kajš ujasni sobu dživačaka univerzity dr. Luise Čajkovski, ekspertam na zetkanju v Vičtoku, ceča za atlasom pokazać, dže bu delňo Nimčina v šelakých generacijach vúživana. Direktor Srbsko instituta Hauke Bartles poda na vúradžovanju přelad o tym, što sa tu chvíľu na polu digitalizácie serbštiny stáva. Kajž ze Srbsko instituta rika, chce zhromadne dživo mjez serbskými a delňonemskými sledžeremi dále zesilnič. Kuloske karnevalové towarstwo je si včera 2500 euro v rádiovom vúbiedžovanju MDR Sachska dobylo. Prýni džil dňovoho nadoka je čvon předsedstva karnevalového towarstva Jan Michauk ráno zmištroval a ve vúsevaniu mieno prominentného politikária Hansa Dietricha Genschera vôdal. Přidatne 1200 euro vúda by si towarstvo s tým, zo hišče samsne džin dňovo nadok spelni. Kuločenio dobiachu karnevalové vús z vôvu Genschera vôdovač a znamenča 100 ľudí s žoutými polunderami dobiaše Jun Čaneč. Dobytk vúživaja kuloske nory za nové kostýmy a techniku. Karnevalové towarstvo má tu chvíľu niešto viac hač 60 členov. Kmenská rada Hamor je na čerajším posiedženiu ze snadnej väčšinu v obsamknula, zo so pfačizny za ladanie dječí zvyša. Za žvobiku miestno z 9 hodinami v obdžen stúpajú kušty kletu vo 20 euro, od 250 na 250 euro v obmesac. V pestovaní na 125 miesto 116 euro. Kmena v opodstatne zvyšenie ze stúpacimi kuštami. Viestanosti Henrik Balko v úzbine zamajá sa po možnosti šitke zariadnistča zakovač. Starší skepšinošky cedža votnetka kujšte dve letšie přeprúvač. V Kamjencu pytaja ľudži, koci ščestno hamcce pučovanske štiežky ľadaja. Kajš v zdžilence Lesingovoho miesta reka slúša k nadavkám tak menovaného vodladovaria pučovanske štiežku miestrujem na to, dživač zo sú štiežky s taflemi vôdovane. Tiež menšie vuporedženské dživa ma on převiesť a namirte za polepšenie pučovanske štiežku zbierač. Zajemce muža so na tvarským zariadnictve miesta Kamjenc přizivič. Jeničko vumienenie je, zo so zajemovanie v Kamencu a v okolinie dere vúznaja. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmieme po rajnšej kúriave dosť a nadosť svunca v ostanie cibu džin sucho, znamenča tak meteorológojo viesče. Živé sliebro stúpa potom vodňo na cínače do 17 stopňu. Jutře zmieme jako zázby do dňa s niekotrými švielami ličič, v biu dňa pak potom sa tiež trochu svunca pokaza, v biu 14 do 16 stopňu nás jutře očakuje.
0: Na pučach našej končinie je dotalšo svobodné a pri pučach tiež žane vyskače. Nie ste ja, vizo, môže sa to biu rania zmenič a jeli by potom niečo vúľadače, přizoče to rádi na maj, pak telefonistce abo spoješču přes našu četovú funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: A pak přejmo vám dobrú jezbu a dobrý štart do dženstnejšie vútore. Peč po napo 6. Nitko slyšim Michailu Melcorovu. Teraz

0: ze šma.
1: A nětko podamy so raz do Wochozy, tamnějším parku Budženku, je nětko tež doskončně názoma začanova a konc tydženja bude tam tež trošku trašace. 7. oktobra měnujce od poponjacioch tam Halloween svěča. Za svoj bez meja hojntvu za krobsovými šerinami, to jsem čipný kak tuto vupadaja, live hudžbu a požišo tež džičacu disko, lampionové ča, Wonjovu show a Wonjo stroj a štujše so potom kunc oktobra hišče na Ochranuski vězdne bwyšč na džijau. Toho dobu bože přeswapić tute 4 večore od 20. oktobra do 1. novembra su hižo kompletnje wupředate a tež žana večorna kasa tam njebuđa, že on ni proša. Uraznje voto, zo so tam jenož podače jeli mače kartku, a pak nuc nepřinđeće. Cele připodlaje se o parku Lica tež tujšto činivo, nětko maja tam nové bezbarjane nuzniki, čajovú kuchnu a dalše městem druhé elektroježdidvo za opetovariu. 2025 přijedeše dobré posta 1000 hostí do parka v Budženku, přichodže chcedža o sebe tež viac hostí z Berlína a koče busa přivabič. Dalše pokyve za dženca a přichodne dne mám nedom za vás.

0: Na mnie dodrje nie przytrychi, ale stójś je runie dżęca 13. oktobra przed 30 letami MDR Telewizju ladał, to je prini raz na szczelaku Biskučik serbsce witał. Przed siomi dziesatkami jest w MDR tu iż niszto nastoczyło, stójś dżęca jeszcze w obstyji. A kleloni w septembrie są so nowe serie serbskiego Biskučika wozywili. Matej Dziswałk polada nitko do stawizną, a do archiwa. Wszako by to tedy czeski pucz, żeby Biskučik też serbsce strobił.
1: Pětač je před 30 letami znata melodia Biskučika tež serbsce zaklinčava, doběchu zamluvíči najprve raz, tož do ľudí potřebnosti serbských televizijných vůsovanů přesvědčič. Na započátku nemožachu samostatné vůsovania zopravdič, dopomní se nědeši návoda budeského studia MDR, městem nebo Helmut Richter.
2: My jsme potom šli, také jsou technické, až je možné burice byli, na kompromis. A tož jsme pravili na vdere. Když každý druhý týden najprve má Biskučik serbsce všinče, potom je to Prýňa Kročel.
1: Tak mienowana Sandmännchen GmbH, kotraž má prawa na Biskučiku, je so potom spiešne vo idei přesvědčiť dała, povedaše Helmut Richter dále.
2: Po sme te texty dostali, převažili, Benno Buda, ten spiel ja Maja Krauce převažila, sme nám kali divadelníkov serbských, ktorí sú napodobnili te figury, Haben wir rausgefunden, dass wir da Psydaten entzündeli, alle nächsten Schwester skorreli.
1: A niebo Benno Buda jest przy przełożowaniu na hinę Szuruninu podał.
3: Ja sam dziwa na to, że to tak so przełoży, to ty ryczy kreszty dzieci rycza, to ja im zwiecza zwiesna sapszina, a to są też były przymne.
1: Pretač pak možachu zamujiči naravač, dobiachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče v štvorte etaži serbsko domu technisce přijotovač. K tomu praji nirejši sobudživačo a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumjöce, dobia tola tun video vidječa, za nich sme my přitvarili v naravanske rumnosti a potom vizotej za nas v techniske rumnosti. Tedy dostajomne najväčše televizory.
1: No a z ich pomocu možachu dživadelnice potom optimálne dživač, kaj štede dživadelnik Jan Mikan povedaše.
5: Najmu sme dostali videomaterial od berlínskej firmy a to sa si doma obladal a potom som nás pýtal tak rečiť, kaž ten mopi v nemčine rečiť.
6: Što, to je nekaj, čo mi chceš?
5: Ja, to je kus depresívne, ten mopi.
1: Miestem máme nové serbské epizódy Pieskočíka, v ktorej švärčí so šo Vokuo Kita, Maja a potajnej Kšinje. A znatá melódia, tá je dále vostava.
0: Nitko pak si nic wusnyć. Na naszej internetnej stronie sme wam podcast przygotowali, tam namakacze serbskie wusowania Biskučika a AD Mediatece, tu iż wiele wesela, potom wieczor z tym. Nitko pak nie ryka dobrą nocku, ale dobranie. Matej Dziswałk jest jeszcze raz ze stawiznami serbskiego Biskučika zabierał, a k tomu archiwie Riebał Dżęca swieci szako swoje cicete narodniny, a niemski Biskučik připala prajene svičí novembre potom svoje 7 až 6 desačiny.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wjedźeli?
1: Zawěsće to mnozy z was znaja, kóžde leto chce niekalki zarjad něšto od was wědźeć a pusćele naprašnik, kotryž dobiće wupjelnić. Tak je to tež kóžde leto z naprašowanjom mikrocenzus Zwjazkoweho statistiskeho zarjada. Wjacorom mě tam napadnyło, zo narodne mjeńšiny němskeje a ich rěče z cała žanu rolu njehraja. Janek Wołčar je so tu iž z prašenjomaj zabierał, če od lato tak je, a što móli přečiło tomu činić.
2: Od 1957 naprašuje so Zwjazkowy statistiski zarjad domjacnosće we Němske za aktualni situaciju. Nimo ličby wobydlerjev prašeja so tam tež za reču, kotruž šedne doma reča. Jeli kliknu naprašovani, zo to Němčina ne je, očini so strona, na kotrež je 23 reču naličene. Reče v Němske připoznatých autochtónnych národných mjeńšin pak pytaš, hač na danščinu, podomo. Nima zarjad národne mjeńšiny v Němske zajnč? Ne, zdzieli na naprašovanie sobodživačaka statistického zarjada Anja Pečelova. Citát.
3: Vopsa naprašnika mikrocenzus postaja zakonje dawa. Tohodla mikrocenzusowy zakon od zawiedzenia naprašovania domjacnosćo žane zvěščiny etniski skupin abo menšinowe ryču nepředvidzi. Danština so v přelidži ryču jevi, dokež prašamy so jenož za oficiálnymi ryčemi šelakých krajov. Rěče národných mjeńšin tule zapisać njeby porno tomu při skvalenju zakonja wo mikrocenzusu zamjał.
2: A kaž Pečelowa dale pisa, je pozad k mjezdrujim, zo buchu tajke národne mjeńšiny za čas nacionalsocializma přesćane. Mjeztym pak dźiła zarjad z europskimi zarjadnišćemi na tym, pod kotrymi wumieninjemi móli daty wo národných mjeńšinach a dalších skupinach zbierać. Tež mjeńšinowej radźe Němskeje je so tema dostała, tak je předseda David Statnik. Za grimi njestaja so jenož prašenje, hač je treba w dajkej statistice daty wo mjeńšinach zbierać, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosće w Němske trebne. Zdobom pokaza Statnik na to, zo hinak, hač w nikotych druhých krajach Europy, Němski stat wieste naležnosće nesmi přepruvać.
4: On nesmi napríklad registrovać, hač se mě Serb, abo nic. On môže přiuzać, jeli ja napríklad na tym vopstiju moje meno Serbsce pisać, ale on nesmi žane registre vešť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Mönk neo Serb. A tuž je tež tute prašenje, kak so to odvážuje, kak so po takim potom garantuje, so se tež tajke nešto nehodži ročovešť.
2: A vy so tež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbske přizivy. Nastupajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik Trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesmi registrovač, přijenžemo k teme, zo my prajme rečne kmanošče mili so registrovač. Ono byvi za derebo bychme vidjeli, kelko ľudži ve zaredže, ve okresu napríklad moža vo pravdže serbsce, abo kelko vúčoku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jen rečne plánovanie hodžovo nastajíč. Smyli my na tutem dybku, potom je vizo relevantne tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, zomo odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu ve Nímske jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumiť. Snano môžeme potom za nekotre leta ve naprašovanie mikrocenzusa svoju mačerštinu jako všetne užívanú reč uzvolič.
1: Janek Wołčar je rozprawiał o naprašniku mikrocenzusa a čo dla ním Němskej připoznaté národne mjeńšiny a ich reče neobkiečbuja. Dalše přinožky o národných mjeńšinách a o mjeńšinových témach namakače na našej internetnej stronie v app MDR Serbia, kajž tež mediatece ARD Sounds.
0: Národne mjeńšiny. Če to hižo vědění.
1: Nitko je 12, pana po 7, što šreka. Dobre, 5 hodinov išče traje, do niž so ona na puč poda, ale skupina Janka Hanka, při všem hižo, oni spiva.

Maria Matzcena spěwa wo wosobitej přečelce a znano widzi nichtu škuli nim tež wosobiteho přečela, rěču wo pěskočiku. Serbski pěskočik je dźensa na dźeń před 30 letami 13. oktobra 1966 prěni raz so wusyłał prěny wudaće serbskeho pěskočika, běše tedy wosobite a tedy skerje nepředstajomne. Dźensa pak je to realita. Štůž je tydźensku serbsko-ryčnu verziju pěskočika njedźelu na večer 7. zapas, je tedy do měsačka ladał, městem pak můžeće si epizody Wieso Womirje jeszcze raz wobladać mediatece ARD. Hacz knies Liszka a knieni Sroka, hacz Kali, Piti Placz albo Plums, epizody zajszłych tydzieniu są tam wozywiene. A wieso nie faluje też najnowsza serbsko-ryczna produkcja. Seria Kito, Maja a potajna Kszynia. A dokież nie jest cała cele tak lochko swój telewizor na dwukanalowy serbski zvuk przestajić, a też mediatece ARD, nie so nicht u szkuli hiżo zabudził, sme na naszej internetowej stronie a naszej app MDR Serbia zestajili wodkazy na epizody Pieskoczyka. Z tobą też przelat, jak swój telewizor przychodu niedzielu prawie na serbski zvuk nastajcie.

runje rěčach my wo serbskim běskočiku, ale nětko jeszcze raz pokiju, respektivně prašenje, ač z čewy konce dženja wulatko widzeli, gdzieś je z drugim wo Bobry při Čornice, wo Tereministku Karolinu Ajk, wo 10 lit Dundaka, tyž wun svěčeše národniny, wo jubilej hodziskej cirkwie a dalše. Mjez drugim tyž wo dokumentaciju Nowa domizna Texas na sledach serbskich upučovarjů. Tuta zmeje 5. novembra, večer na pół 8, dziwadle na rodze Budyšinje svoju předpremieru. Zastup tam jedrje darmotny, ale přizjevič so dobiče. A to, že celo jedno je online, na našej internetovej stronje, abo app MDR Serbia, sme šo za vas spřijotovali. To raz pytniče, kak wiele tam za vas mam. Ci, do

a tón króće započnjom raz z pokiwami za dorosćenych. Dźensa předstaja poprnju pečich koče buskim serbskim domje nowu delnjoserbsku antologiju, kiž je ludowym nakładnistwie domowina wyšła. Nie poveda 18 autorkow a autorow vo svojich svojbach, svojbnych dopomnjenkach a celorožilnych serbskich živinskich pučach. Dźensa večer zjenže so w sedmich drježanach towarstwo stup dalek svojej letnej wonej zhromadźiznje, a to rumnosćach serbskej dňoweje skupiny na čiskej hase 27 drježanskim nowym mjesće, a to tu praju, dokiž su nimočłonu tež dalši zajmowani a podpieračeljo wutromnje přeprošeni, kaž prajene dźensa večer sedmich. Jutře jsme a potom od připojna jedné do popolňa pečich kloštorské zarodže kloštra Marijina Vězda v Pančicách Kukově na zemský svojbný džin s pasliňom vědu vo rýbách, hacaňom alpakou mězrujím tež a ještě tu ještě dalšími akciemi k sobučinjeniu. Jutře poreči Zuzane Hoze na popolňu pečich v rědže Zorabistika namiestnje bo dživi mužu a připodnice po takim vo pochmurnych postawach ze serbskich bajov a bajkov jutře popolňu pečich Serbskim muzeju Kočebusu. A prozinske dječi so dženca ve Vojruskim muzeju zabiraja od připodňa jenej verči so šitko ko vokovo sotovjenja lodu, kajž su to tedy za čas našich pravokov činjeli a štvort potom dostanječe vodmru na prašenje, kak da přinže jabukova brečka dobleše po takim vodštoma dobleše štvort kvot jedni potom ve Vojoruskim muzeju. A dalši pokiju ma Ištvan Kobjela činče, kajž vun a ječče s kolesom.

0: A przed 20 mjeńšinami sem to iżo narěčał, zo svědči serbski pěskočik Runje Dženca 13. oktobera svoje 30. narodniny. Runje Dženca před 30 letami, štož je to MDR televiziju ladał, to je prýni raz na sčelaku pěskočik serbsce vítał. Před 3 lětdźesatkami je so w MDR tuž něšto nastorčiło, štož Dženca išče wobsteji. A kle loni septembrje su so nowe serije serbsko pěskočika wozjewili. Matej Dźiswałk polada nětko do stawiznu a do archiwa. Wšako bě to tedy češki puč, zo by pěskočik tež serbsce strubił.
1: Pětač je před 30 letami znata melodija pěskočika tež serbsce zaklinčava, dobjachu zamujči najprve raz tož do ľudí potrebnosti serbskich televizijnych vusovanju přesvědčić. Na započatku njamožachu samostatne vusovanja zopravdžić, dopomni so nědeši navoda budeského studia MDR, mjestem njebo Helmut Richter.
2: My jsme potom šli, takže su techniske, až je možné burice byli, na kompromis. A tož jsme pravili na vdere. Když každý druhý týden najprve má pěskočík serbsce všinče, potom je to prýňa kročel.
1: Tak mjenovaná Sandmännchen GmbH, kotraž má prava na pěskočíku, je so potom spěšne vo ideji přesvědčič dáva, povedaše Helmut Richter dále.
2: Když jsme ty texty dostali, převažili, Benno Buda, ten zpěl já Maja Krauce převažila, jsme namkali divadelníkov serbských, kteří jsou napodobnili té figury, a my rozhodně, že jsme to přidatně činili, ale nejsme vše to skorili.
1: A nebo Benno Buda je se při přehožování na jinášu runinu padal.
3: Já jsem díval na to, že to tak se přehoží do ty řeči, když ty děti řeči, to je zvětša zvěstná srbština. A ta se tež byly přímné.
1: Pretač pak možachu zamujiči narávač, dobjachu hišče budeske studio MDR, tedy hišče ve 4. etáži serbsko domu technisce přijotovač. K tomu praji nědeši sobudževačo a zvukový inženér Lucian Kubica.
4: Či kotrž tu synchronizuja, potekim či vumjöce, dobjatola tun video vidječa, za nich sme my přitvarili ve narávanske rumnosti a potom vizotesa nás ve techniske rumnosti. Tedy dostajomne najväčše televizory.
1: No a z ich pomocu možachu dživadželnice potom optimálne dživač, kaj štede dživadželnik Jan Mikan povedaše.
5: Na hajmu sme dostali videomaterial od berlínskej firmy a to sa si doma vobladal a potom som nás pýtal tak rečič, kaž ten mopi v nemčine rečič.
6: Je
5: to nejakus depresivne ten mopi.
1: Mjestem máme nové serbské epizódy pěskočíka, ve kotře švěrčí so šo Woku Okita, Maja a Potejnej Kšinje. A znatá melodia, ta je dále vostava.

0: nabožne słowo.
1: Mađenca Maria Bušina z Radworja.
2: 10. oktober je za mnie a mojeho manželského wosibity dzień. Na tutym dniu před 30 letami spočaso, što jsi 6 let pozdíšo před wotorjom slubich moj. Chcę moj w lubości a swierje zromadnie przez živiny kročić. Zbožunaj a džakunaj na zajšwy leta wročo zladuje moj. Wiezo nie jest stajnie jenoś słońco za naju svědčivo, kaž najskiery by kužim dołem partnerstwie. Dobjach moj, tyž wižo niekotre nižiny zmištrovač, a smój so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runie tute češke čase su naju sylnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smój so potom čim vúšo zviazanaj čuvoj. Smój navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mjeso buričiš a zromadnje podčežovacu situaciju rozrisaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, koci snano runy dvěluja. Nie spušče zromadne puč přespěšne, když je runie češko, když so snano vádžitaj, abo když mataj začuče, zo so dale a bole vodcu zbňataj. Dověr so Bohu a mysli stajnje na to, što ještě Bůh zjazal, neměl člověk nepřemyslené dželič.
1: To praje Maria Bušina z Radworja dženzniším nabožnym svoje na roku a zamojitosti radvorskej vosady. Netko je 4 měnčiny do 8.

0: Harry Styles spěła o American Girls a nětko je tu při mě zase sobě girl.
1: Policia z G.
2: Nędźelu do podnia jest to zarodkowym kompleksu w Alendowej Stworczej Budyżynie paliło. Po dotalnych dopoznaczach są nich tu nie zrani. Nastanie 5000 euro szkody. Potem, żeby się woniowi w obornicy wohen zaszeli, wuda so podlat zamieszkrenia, na czołż policja potem 1,5-letnego jako podlatnego wusledzi. Nedźelu wieczor je so drewjana kulnia při Beethovenovej ve Wutach paliła. Ludźo so njezranichu na kulni a nejležacej garaži pak nastanje 10,000 euro škody. Wonjivi v obornici šitko z hašachu. Po dotalnych dopoznačach bie přičina za vohin techniski defekt. 11-letna šoferka Forta je nedźelu při podniu policii ve Wojerecach falšowanu jistnu dowolnosć pokazała. Při standardnej kontroli policistam napadnie a potom si jistnu dowolnosć, že specjalnej prowanske proceduru hišče bliže w obladachu a potom bie jim tež jasne, jedna so tu vo falšowanie. Na to bužonje z Moldawskeje dale jistba zakazana a wopačna jistna dowolnosć zčazana. Wukopa so tež, so by hižo jacera razy jezdženja bez płaćivije jezdnje dowolnosć dla napadnua. A noce na Punželu je so busowe zastaniščo při pustom namiestče tu budešenje paliło. Policia pyta tu iž svědku. Wokuła rania na pocioch pytnuchu wobydlerio susodnich domov vohejna zvonichu vonju v oboru. Policistča zetkachu namiestnje 7,5-letnoho, kotruž tvěrčuše, zobu nadpadnjene. Kriminalna služba pyta netko svědku. Štu je noce na Punželu nešto při busovem zastaniščo widział? Pokimy přijmuje kužde policajski revier.

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wjedźeli?
1: Zawěšće to mnoze z was znaja. Kóžde leto chce někajki zarjad něšto od vás wjedźeć a pustćele naprašnik, kotrež dobiće wupjelnić. Tak je to tež kóžde leto z naprašowanjom mikrocenzus Zwjazkoweho statistiskeho zarjada. Wjacorym je tam nadpadnęło, zo narodne mjeńšiny němskeje a jich rěče z cyła žanu rolu njechaja. Janek Wočar je so tu iž s prašenjom aj zabierał, če od lato tak je a što móli přečivo tomu činić.
2: Od 1957 naprašuje so Zwjazkowy statistiski zarjad domjacnosće we Němskej za aktualni situaciju. Nimo ličby wobydlerjev prašeja so tam tež za reču, kotruž všedne doma reča. Jeli kliknu naprašovani, zo to Němčina ne je, očini so strona, na kotrež je 22 reču naličene. Reče we Němskej připoznatých autochtónnych národnych mjeńšin pak pytaš, hač na danšćinu podomo. Nima zarjad narodne mjeńšiny we Němskej zajnč? Nie, zdźěli na naprašowanie sobodźiwačaka statistiskeho zarjada Anja Pečelova. Citat.
3: Wopsa naprašnika mikrocenzus postaja zakonje dała. Tohodla mikrocenzusowy zakon od zawiedzenia naprašowania domjacnosćą žane zwieščiny etniskich skupin abo mjeńšinowe ryču nepředvidzi. Danština so we přelidze ryču jevi, dokež prašamy so jenož za oficiálnymi ryčemi šelakých krajov. Ryče narodnych mjeńšin tule zapisać njeby porno tomu při skvalenju zakonja wo mikrocenzusu zamjał.
2: A kaž Pečelova dale pisa, je pozad k mjezdrujim, za buchu tajke narodne mjeńšiny za čas nacionalsocializma přesčane. Mjestom pak dźiła zarjad z europskimi zarjadnišćemi na tym, pod kotrymi wumieninami moli daty o narodnych mjeńšinach a dalších skupinach zbierać. Tež mjeńšinowej radźe Němskeje je so tema dostała, taki je předseda David Statnik. Za grimi njestaja so jenož prašenje, hač je treba w dajkej statistice daty o mjeńšinach zbierać, ale tež hač je to za reprezentancu všelakorosće we Němskej trebne. Zdobom pokaza statnik na to, zo hinak, hač we nikotych druhich krajach Europy, Němski stat wieste naležnosće nesmi přepruvać.
4: On nesmi napríklad registrovać, hač se mja Serb, abo nic. On môže přiuzać, jeli ja napríklad na tym vopstiju moje meno Serb chce pisać, ale on nesmi žane registre vesť, když ste David Statnik je Serb, abo Jakub Münk neo Serb. A tuž je tež tute prašenje, kak so to odvážuje, kak so po takim potom garantuje, so se tež tajke nešto nehodži ročovešť.
2: A vizo tež, hač dosť ľudí svoje domácnosti ako serbske přizivy. Nastupajú možnosť jenož menšinové reče do mikrocenzusa zapšieč, zviesča David Statnik Trend.
4: So my od tuto aspekta, zo so to docela nesme registrovač, přijenžemo k teme, zo my prajme rečne kmanošče mili so registrovač. Ono by vi za derebo bych my vidjeli, kelko ľudži ve zaredže, ve okresu napríklad moža vo pravdže serbsce, abo kelko vúčorku a vúčoru vo pravdže maja rečne kmanošče po európskych certifikátach. Se s tým by so napríklad jen rečne plánovanie hodžovo nastajíč. Smyli my na tutem typku, potom je vizo relevantne tiež o tom rečeč, hač so reče registruja. A tam je nám všetko vážne, že mu odvosujeme so a po možnosti jenu cirkunu jednotu líniu ve Nímske jedžeme.
2: Tuž chce so menšinová rada na příšodnom posedženiu o tom dorozumiť. Snano môžeme potom za nekotre leta ve naprašovanie mikrocenzusa svoju mačarštinu jako všetne užívanú reč uzvolič.
1: Janek Wočer je rozprawiał o naprašniku mikrocenzusa a če odla v ním v Němskej připoznate národne mjeńšiny a ich reče njewobkejdžbuja. Dalše přinožky o národnych mjeńšinach a o mjeńšinových témach namakać na naše internetne stronje v naše app MDR Serbia a tež ARD Sounds Mediatece.
0: Národne mjeńšiny. Če to hižo wiedzieli.
1: Z tym je ci mjeńšiny do ci wielki. Na dziewięć nitko zaspiewa nam Marek Krelka.
5: Trudy mnie przepławi, daj każdą ma zaświłoscie, a ja soniu z osym tam, dziś kuźda lubo zapocznie.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Maria Bušina z Radworja.
2: 13. oktober je za mnje a mojeho manželského wosebity dźeń. Na tutym dniu před 30 letami spočaso, što jsi 6 let pozdźišo před wotorjom slubich moj. Chcemoj w lubosći a swierje zromadnje přez žiwjenje kročić. Zbožunaj a džakunaj na zajšłe leta wročo zladujemoj. Wězo nie je stajnje jenož słońco za naju svědčiło, kaž najskere w kužim dołem partnerstwie. Dobjach moj, tež wižo nekotre nižiny zmištrovač, a smoj so drude prašavoj, kak ma dale hič. Ale runje tute češke čase su naju sylnili. Starošče nie su naju rozvedli, ale smoj so potom čim vúšo zvjazanaj čuvoj. Smoj navuknuvoj, so nie dobre počas toho žive, so je všetko šitko harmoniske a lohke, ale so mě so burečiš a zromadnje podčežovacu situaciju rozrysaš. Tute mysle chcu vo sebe šitkim tým sobu dač, kot si snano runy dvěluja. Nie spušče zromadne puč přespěšne, když je runie češko, když so snano vádžitaj, abo když mataj začuče, zo so dale a bole vodcu zbňataj. Dověr so Bohu a mysli stajnje na to, što je Bůh zjazał, nemiał člověk nepřemyslené dželič.
1: Nabožné slovo dženca měše Maria Bušina z Radvorja na roku a zamojitosti tam již je v osade. Cimienčiny do dževečiche.

0: Wenn er grajo ludowu muziku mjaze Moravu a Łužicu, ju znajome južo z radija a rovnost, čo juž słyšeli ho. Ta ludowa muzika z krastu ugotujo dnendo sobotu serski koncert ve Zabroze. A to je bila wjegin spontana akcija, bo ja gonil ten koncert zamežnil. Jo to šikno Frank Kosik ved domovine, dnendo mam jo go pši telefonje. Dobro žen.
1: Dobro žen.
0: Lidová muzika z krastu, ja mi se zdá, v Gorni Vůžilce jsou cestče už byli a také ve Slepem, to já vím, ale nic, mi se zdá, nic plan nás. Also já jsem už gonil spontána akcia, jak je to nastavo, až máme nento jeden rýdny koncert před nás.
1: Ok, jak je to nastavo. To je tak, bylo až, já jsem zgonil až ta lidová muzika bude ve Ochanovi, já myslím, a to jsou mi přešali, když my máme ve Dolní Vůžilce také, jednu možnost za nich, taký ústup, gotováš a ja som pen tú ideu miel, až v Zabroze sú založili nové tovaristvo a te sú pristúpili domovinie, až džup je do Naúžica. A tam som se přašal a ten předseda jo kroni, jo, to môžeme cíniš. A my sme se museli až tam prekrytňu nieto od nás také písanie program. Na zachopienko bude Michal Apel s nimi pičko rejováš, ľudové reje, ten má ten projekt Vesele do Riky a potom bude ten koncert ľudové muziky z Rastu.
0: Kak by to opisoval je tu muziku ve tej kupki?
1: Ja som ich doživil ve Praze, also to je dosť zajemný koncert bol, also to je ľudová muzika, ja by gronie s serbskými spivami, s českými spivami, také rytné instrumentirovanie, s spivami, také, ja myslím, až to bude zajemný koncert za Kuštego.
0: Mm. A mi se zdá, veni majú také šakurake instrumenty, no, to je veľká kupka.
1: Jo, veľká kupa, vlastne slúži s dudami, s guslami, s karinetami, also to bude písané koncert, ja myslím.
0: A tam ve Zabroze, že konkrétne to bude?
1: Tam majú tam tak menovný Gemeindehaus a tam to bude. A Zabroze je malá viazka, also to v centrum je viazky, tam to kúšte namaká.
0: Popšom ga redná vec, no, veni sú rovno, akle zastúpili do domovina a nie to taký veľký serský event, no to je zavisče také bude tyž tým aktivitám tam na miestne, alebo?
1: Ja myslím, jo. To sú založili to kultúrne tovaristvo a sú od zachopenka 100 ľudí v tom tovaristve mieli. Also, tá viac ma jano čistá obľadajú, also to je veľký aktívne tovaristvo, ja budú kroni.
0: S takým skoro celo viac bužo na tom dňu zavieščené na koncerše a také rejovaš sme rovno zgonili a gnen to obšeraš ešte ten cas sobe tu v Zabrože.
1: S tými rejami mu zachopíme Ziga 6 a ten koncert České kupky bužo Ziga 8. A zastaranie a pivo také dajú.
0: To je, daj vieš, a pon v Žilcem jaden úspešný koncert na to sobe tu v Zabrože z Lidovýho muziku z Krastu. Potom som pierdal s organizátorom Frankom Kosikom v domovine. Učobný žik.
1: Učobný žik.
0: A kupku slyšíme o net ešte raz. Ten raz s českými, svajšparskými štuckami, alebo jadnú štucku, také štucky te přijdu, te sú nagravali na svojom albumie Svatební a Porjebný, Svajšpe a Zakopovania.

0: přijašele literatury to wieže, předsora su letnostne knigu we Wiki we Frankfurtsche nad Mohanom byli mimo, co tam šikno ja było, a co ja było doživiš ze spowjanskiego svieta susedu, to je so oglidała moja kolegina Stefanie Krautzholz.
1: We tych wielkich halach frankfurtskich knigluch Wiku jo bylo wiele doživiš, wiele šakiego. We tych jadnych etażach su kraje a krajiny se prezentirowali a prezentirowali spektrum stwejenia swoich spisowaszelu. Japańskie nakladnictwo su prezentirowali swoje manga zeszuki, za kryteryż su pytali za nimskimi udawajami. Netflix jo byl namiestnie, a kto wie, snaż su agenty z Ameryki unamykali przedlogu za przyduce Hollywood blockbuster. Cesne gościo byla Česká republika. Za tu gęśbu są nielicowne czeskie knigle ekstra przestajili do niemskiej ryce. Pytla są byli młode reportaje, kiedyż wytrostu w czeskiej ryce w niemskiej. Beni są ukniki w szuli przez granicę, żoż Maria Nojosowa żyła.
2: Tak teďka zrovna na veletrhu, tady máme skupinu mladých...
3: Máme ho na výkách tuchylu kopku přichodných reportářů, kotarež sú ho celé žijen a interviewujú, šaké spisovašele a se ogledajú te výky. Ja je veľkým obživujom. To sú Golce a Žoča snaž 12 let staré a vení se zvierie sebie mikrofón vezeš a napríklad knini Monštajnovú se přašaš, kaké knihy jo písala a o co píšo.
2: Jakou knihu napsala, co v té knize je, o čem píše.
1: Za dugi žiši jo o teke bylo vegin atraktivne. Beni su namykali gryfelu a dalšne prominentne pistaue a knigle. Mladostne su gledali za K-pop abo cosplay javišćami. Autory su šužimili rožki, žož su sveje fans signirovali knigle. Stal smjazi nimi su vence na velikem namjestnje dostali sveje budki za to, žož kljuki rede luži su šepnje cakali až budu nariže. Za ljubovaju literature nije bilo ljaško sebi rozsužiš mjazi tozuntimi citanju a podiumovih diskusiju. Betel milijun ogledaju jo prihvatalo. Oficialne moto jo bil Česka kraj při milju. To njegloni až organizatore njamaju žetnog zdaša vid geografije. Skeri se pyšigujo titel na basien austrijskeje basnikarki Ingrid Bachmannuje, kterejš se gloni Böhmen liegt am Meer. Jadna smuška z teje basni jo liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. S takim se vytplyšťujo ve titelu teke zvezanosť Českeje republiky z austrijskeje. Čak jo Česka dlujke dobe by žiel austrijskeho knižastva. A zvizane teke ze svejiju nimsko-recneju literaturu. Pošuknju jo bylo bjele nakladnistman važne, na to pokazaš až su europske, a žel europske literature.
3: Ja som Michaela Dermau a živam za nakladnistvo Host z Brna ve Českej republice. My se pred raz ve tej čižasčaletnej historii našego nakladnistva obželijome na tých frankfurtskych knihových výkach. Přicuna jo, až Česká republika jo gostne kraj a jo se dała motto až Česka zapšavim láže při morju. To groni, až sme žil centrálno-európskego rúma. My vet hosta sme se tož dovolili mały žort. A na našej stojnice stoj Host Publishers. Tak se gronime engelski. S dodankom nevětša ryba ve Českém morju. My máme ve programje vet Čechie, organizátora českého obšelenia, ako nakladnistvo nevěci autoru. Texty našich autorů se predstajajú do nímskeje a do drugich rýcu. Na to sme veľkým gjarde. Máme ho při samým čižasče titulu a to prezentirujeme na našej stojnici.
1: Taka perspektiva ze zvezanosťu wysymnie českeje a nimskeje rece jo se namykala na šakich fľackach. Dajčny příklad jo byl film Krajinu literatury, kenč bazirujo na tuchelnej serie českeje televizie. Ten film su pokazali w zvisku s tymi knihlubymi vikami. Česko-nimski autor Jaroslav Rudiš bježo přes program. Ważne žije tam su nimsko-recne autory českego pochoda, ako Otfried Preußler a Franz Kafka.
4: Ahoj, je to tady krásný, es ist wunderbar, toll. Also fast die ganze Stadt spricht jetzt Tschechisch, also celé město mluví skoro česky und ich bin hier die ganze Zeit mit meinem neuen Roman, wo die Toten sprechen, tam, kde mrtví mluví. Und jetzt zeigen wir auch einen Film über die zeitgenössische tschechische Literatur in den tschechischen Regionen, eine Literaturreise durch Böhmen, Mähren und Schlesien. Literární cesta, literární cestopis.
1: Ogledaje su se pšašali lic ten film buža teke razvížeš v nímskej televízii. Filmový tým Jok Daniel a Štuchulu objadnajú to pšašanie se Šelakom Trajzat. Pytla v tom filmie jo teke Radka Denemarkova se svými kniglami Šokoladova kšej. Venich šo teke vo živinie a přísud k vážneje čechojskej otoky Božena Niemcova. Znaš bužo to provocirovaš mnoge české patrioty, kaž Denemarkova píšo, až Božena jo ľubovala nímsku rec a jo zapšaom rada písala na nímsky. Také uvaci Denemarkova provocirujo, pokažo na kritisku politisku situáciu ve svojom kraju. Jasne slova vena namyka ve svojom nagronie na zachopku frankfurtských výkov. Rozmíl, tam jo miel neperi český minister za kulturu to slovo. Otto Klempisch wird Partei Motoristu. Przeciwo jego gronoju jo publikum protestirował. A Radka Denemarkova jo we swojom sledujucym nagronie gronila Minista je przyjdu, a wytydu. Literatura pak wystanio. Bena jo tam teke uzwignula, aż nie jo możno literaturu a polityku dzielić. Ten statement jo poszukniu był wegen ważny na tych frankfurtskich wikach. Však je umiestno, že švitvejone diskusie a vážnosť šlichého slova majú veľkú vážnosť a také kritika na obstojnosťach v druhých krajach.
0: Dobre gledavko do literatúry našich čehojských súsedov sú to zobytovali letosnú knihu v Viki v Frankfurte. Všetko také Viki budú v Nališu v Lipsku.